s charakteristickým názvem Qual Turbine Improviso. Jaká náhlá vichřice. Uslyšíme sopranistku Nuri Rial a švýcarský soubor La Floridiana, jehož uměleckou vedoucí je Nicoletta Paraschivescu.

Posloucháte stanici D-dur, která vysílá 24 hodin klasickou hudbu a v těchto chvílích posloucháte její vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Nicoleta Paraskivescu teď doprovodila zpěvačku Nurii Rial a to se svým souborem La Floridiana. Poslouchali jsme kantátu Benedetta Marcella Qual turbine improviso, jaká náhlá vichřice. Evokaci cesty přes moře lásky. Ještě jednou dnes společně nahlédněme do diskografie souboru Stile Galante, který v roce 2010 založil a řídí Stefano Arezzi. Uslyšíme teď v jejich podání koncert pro violončelo a smyčce G-dur od Nicoli Porpory, a to sice se solistkou Agněškou Ošancou.

To byl, vážení a milí, neapolský skladatel první poloviny 18. století Nicola Porpora a jeho koncert pro violončelo a smyčce G-dur. Solistkou byla Agnieszka Oszansa a s ní hrál soubor Stile Galante. Na řadu přichází barokní kytara, hraje na ní Jakob Lindberg a bude to Chacona, kterou napsal Francesco Corbetta.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla Čakona pro kytaru v tónině C-dur, kterou napsal Francesco Corbetta a kterou na barokní kytaru zahrál Jakob Lindberg.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Měla být určena k intronizaci Rudolfa Habsburského olomouckým arcibiskupem v roce 1819, ale nakonec se kompozice o řadu let zpozdila. Řeč je o Mise Solemnis Ludwiga van Beethovena. Její části poprvé zazněly až v roce 1824, nejprve v Petrohradu a pak ve Vídni, a kompletně se poprvé rozezněla teprve v roce 1830, a to sice na severu Čech ve Varnsdorfu. Náš vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho, od barokní hudby k Beethovenovi, hudbě klasicistní, uzavíráme dnes rozsáhlou duchovní hudbou, která ovšem svým charakterem už ve své době a i dnes daleko přesahuje liturgické určení. Missu solemnis Ludwiga van Beethovena, mši pro sóla, sbor a orchestr, vám nabízíme v nahrávce souboru Le Concert de Nation, sboru La Capella Nacional de Catalunya, dirigenta Jordiho Savala a solistů Lynny Johnson, Olivie Vermeulen, Martina Place a Manuela Walzera.

Vážení posluchači na stanici D-dur Českého rozhlasu, jejímž vysíláním vás v uplynulých 4 hodinách provázel Petr Weber, dozněla Missa Solemnis Ludwiga van Beethovena. Uzavřela náš vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Beethovenovu slavnostní mši D-dur, opus 123, jsme poslouchali v nahrávce souborů La Capella Nacional de Catalunya a Le Concert de Nation, který řídil Jordi Savall. Solisty byli Lina Johnson, Olivia Vermoylen, Martin Platz a Manuel Walzer. Příjemný další poslech našeho vysílání.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Posledně jsme se bavili nad tím, jak směšně komplikovaná je odpověď na banální otázku, co je to hudba. Nakonec jsme z problému vyklouzli šalamounskou odpovědí, že hranice hudby leží pro každého posluchače někde jinde. Obecná definice je tudíž neužitečná a tak jsme ji přestali hledat. Jsme přece pragmatici. Tohoto světového názoru se budeme držet i dnes. Které orgány je třeba aktivizovat, chceme-li efektivně vnímat hudbu? Samozřejmě uši. Když jsem svou maminku kdysi donutil, aby se mnou navštívila koncert Pražského výběru, protože to se prostě musí vidět, zacpala si před koncertem uši profesionálními ucpávkami, kterých používají posádky pneumatických kladiv. Fyziologickým reakcím se ale stejně neubránila. Tělo přebudovalo svou vnitřní neuronovou síť a jako receptoru začalo užívat zažívací trakt. Útroby mé maminky byly rockovou hudbou natolik rozvibrovány, že jsme navzdory mým protestům museli opustit sál už po čtvrté písničce.

Existuje skotská virtuózka na bicí nástroje, která se jmenuje Evelyn Glennie. Když ji vidíte na koncertě, obdivujete její virtuozitu a také schopnost souhry s orchestrem v nejkomplikovanějších rytmech. Jediné, co vás zarazí, je, že hraje bosa. Není to však z důvodu extravagance nebo proto, že by umělkyně pocházela z chudých poměrů. Evelyn Glennie je hluchá. Nebo, lépe řečeno, její uši nepracují. Funkci sluchového orgánu převzala chodidla, která registrují vibrace a jejich niance tak, že umělkyně může vnímat hudbu. Cítí a prožívá nejen rytmus, ale i barvu zvuku, harmonie a dokáže to vše přesně slovy popsat, takže není pochyb o tom, že ví, o čem mluví. Poslechněte si, v jaké dokonalé souhře s orchestrem spolupracuje Evelyn Glennie na živém snímku skladby Veni, Veni, Emanuel, kterou se proslavila.

Uši tedy nejsou zdaleka jediným orgánem, který se podílí na vnímání hudby. V krajním případě jsou dokonce nahraditelné. Jak je to s očima? V mnohých případech pomáhají prohloubit požitek z hudby. Je to tehdy, když je zrakový vjem opravdu hudební, když není uměle dosazen. Obraz solisty hrajícího koncert s orchestrem, pohled do jeho obličeje, v němž se zrcadlí soustředění a prožitek každého tónu, to je podívaná za všechny peníze. Televize nám může nabídnout ještě detailnější pohled. Ale v zápětí pan režisér nařídí kameramanovi švenknout na štukový strop sálu nebo na zohýbaný obraz dirigenta v roztrubu tuby nebo na půvabnou posluchačku v hledišti, která jako na potvoru zrovna zívne, a tyto zrakové vjemy už nás rozptylují a odvádějí od hudby. V klasické hudební literatuře máme několik skladeb, které měly být podle představ skladatele spojeny s určitými vizuálními efekty. Alexandr Scriabin do své symfonické básně Prometheus předepsal barevný klavír. Jehož klaviatura měla ovládat světelný park, který by podle hraných harmonií měnil barvu osvětlení. Na premiéře se složité zařízení jaksi nepodařilo rozchodit, takže Scriabin se uskutečnění své ideje nedožil. Možná to tak bylo lepší, protože krátce po jeho smrti byla myšlenka realizována a popravdě neučinila žádný velký dojem. Mnohem větší ohlas zaznamenal akord, kterým skladba začíná. O něm se píše v každé učebnici dějin hudby.

Podobné umělecké zapojení vizuálních vjemů je ve vážné hudbě dosti řídké. Populární hudba se naopak v poslední době stala už spíše vizuálním než akustickým projevem. Mohou za to média, především televize. Některé písničky, které se vysílají třeba na kanálu MTV, mají smysl jedině tehdy, jsou-li provázeny obrazem. Kdybychom obraz vypnuli, zůstala by jen doprovodná kulisa, mnohdy prázdnější než kdejaká filmová hudba. Některé písně se proto vytvářejí ve dvou verzích, pro televizi a pro rozhlas. V té čistě akustické podobě je třeba nahradit obraz nějakým jiným efektem. Docela zajímavě se tak stalo v jedné písni Michaela Jacksona, kde je technicky velmi přesvědčivě vyobrazená rodinná hádka mezi otcem a synem v nejhorších letech, který si svůj milovaný Big Beat pouští až příliš nahlas.

0: late?
1: Sure.

Někteří lidé poslouchají hudbu se zavřenýma očima. Pokud tak činí proto, aby se lépe soustředili na akustický vjem, je to skvělé. Obávám se ale, že se spíše oddávají různým vizuálním představám, které v nich hudba podněcuje. Ty je samozřejmě od hudby odvádějí kamsi do hlubin jejich podvědomí a to je, věřte mi, v mnohých případech škoda. Nedávno jsem jedné starší posluchačce pouštěl finále Mozartovy symfonie Jupiter a ona mi pak nadšeně líčila, jak měla tu velikánskou planetu doslova před očima a kolem se točily ty malilinkaté měsíčky.

Oči jsme probrali, přejdeme k srdci. Mnozí lidé si myslí, že právě ono se nejvíce podílí na vnímání hudby. Mluví o hudbě, která je jejich srdci blízká. Srdce je ovšem pouhý sval, který slepě plní příkazy nervové soustavy a ta je řízena z mozku. Maximálně trochu zrychlí puls, když nás hudba rozruší. Srdce spíše ovlivňuje interprety. Jejich cítění tempa je odvozeno od rytmu srdce. Když jde umělec na pódium, srdce se mu vzrušením rozbuší a má proto tendenci volit rychlejší tempa. On sám má ale dojem, že hraje naopak pomaleji.

Mohli bychom teď udělat ještě několik odboček, třeba k žlázám z vnitřní sekrecí. I ty jsou ale dirigovány z mozku, k němuž se zbíhají všechny nitky. Dokonce i uši jsou v procesu vnímání hudby nahraditelné, jak jsme si ukázali na začátku. Bez mozku ale nebudeme mít z hudby nic. Asi to považujete za banální zjištění. To je přece jasné, vždyť bez mozku se nedá ani žít. Ale divili byste se, jak mnoho lidí se zuřivě brání, když se řekne, že vnímání hudby je především věc myšlení. Říkají, že hudbě se stačí otevřít, nechat ji volně působit a ono se samo ukáže, jestli je blízká našemu srdci nebo ne. Neříkám, že tento přístup je vyloučen, ale tvrdím, že to nejlepší, co je ukryto v hudbě, člověku zůstane takto nedostupné. Hudba dokáže víc, než dělat dobrou náladu. Je však nutno do jejího poslechu zapojit trochu mozkových závitů, protože speciálně evropská hudba, ať se nám to líbí nebo ne, je do velké míry racionální záležitostí. Pusťme si na závěr ukázku díla, kde racionalita naprosto dominuje. Bachovo umění fugy je hudební konstrukce, důmyslná a přesně vypočítaná. Emoce, jako by v ní neměly místo. A přesto, když tu hudbu slyšíme, vysílá náš mozek do celého organismu jednoznačné signály. Pozor, tohle je nádhera.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel a sbor z oratoria Messiáš, Fall unto us, a child is born. The English concert řídí Trevor Pinnock.

Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oborů opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenáziho.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, třídí Sir George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje

je tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jean Baptiste Lully, Laudate pueri Dominum, žalm pro sólové hlasy, sbor a orchestr. Hrají a zpívají členové Le Concert Spirituel, řídí Hervé Niquette.

0: Rokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Opery, oratoria, chrámovou sakrální hudbu, vokální kompozice i instrumentální díla pro všechna možná obsazení skládal Johann Josef Fuchs, císařský dvorní kapelník, opanující hudební život ve Vídni ve čtyřech prvních desetiletích 18. století. Ač je tedy autorem 400 děl, dnes je jeho hlavní význam spatřován především v díle pedagogickém a teoretickém. Ovšem i jeho tóny jsou osvěžením pro každého milovníka baroka. Toto je například Fuchsova serenáda pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. První část, pochod, hraje Concentus Musicus Wien a řídí Nikolaus Arnogurt.

Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro výtečného hornistu Josefa Lloyd Gebba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jean-Philippe Rameau, árie Zimy z třetího dějství opery Les Indes Galantes. Zpívá Patricia Pettibon, hrají Le Folie Françoise, řídí Francis Cohen a Kenny.

Do úchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 36krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

0: Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám.
1: Z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Philippa Telemana, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé, orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

Ke klavíru teď usedne Radoslav Kvapil a přednese finální větu efektní allegro z Dvořákovy klavírní svity A-dur. Pokud vám její téma připomene novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka, správně, skladatel svitu A-dur zkomponoval jen 2 měsíce po slavné newyorské premiéře symfonie z Nového světa, tedy v takzvaném americkém období. A lecos tento fakt v partituře skutečně podtrhuje synkopy i zvláštní melodičnost některých témat. Dvořák později svitu A-dur instrumentoval, ale my s Radoslavem Kvapilem oceníme jeho mistrovství klavírní kompozice. Finále.

Jeremiah Clarke, Pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

Gioachino Rossini a Lazebník sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor metropolitní opery, hraje orchestr metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Titan Unbolted.

Okay.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A teď na minutu do světa hudby básníka klavíru Friderika Chopina. Jehož válčík pro klavír Des Dur, takzvaný minutový, hraje Jean-Yves Thibaudet.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge. Jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburgu v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ricercari, fuga, fantazie, canzona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Víšek.
1: Český rozhlas D-dur.
2: Klasická hudba non-stop.
3: Benedetto Marcello, Vage Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu.
1: Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr Es-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuóz Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Georg Friedrich Händel, vodní hudba F-dur, svita číslo 1, třetí část zní Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Anglický skladatel, francouzský kankán a slovenský orchestr v příštích minutách vysílání stanice D-dur. Totiž nadaný melodik Ronald Binge, mimo jiné autor slavné alžbětinské serenády, který je podepsán pod desítkami dalších hitů psaných po druhé světové válce pro produkci BBC. Zkrátka Ronald Binge byl v Británii něco jako byl v Americe hitmaker Leroy Anderson. My si Bingeho připomeneme kankánem s francouzským titulem Faire frufru, což znamená šustit spodničkami. A zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vede Ernest Tomlinson.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále. Byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Máte naladěnu stanici D-dur, příjemný poslech přeje Vanda Dobrovská. Příští 4 hodiny strávíme ve společnosti hudby Jeana Philippa Rameaua, Adolfa von Henselt, Giovanniho Picciho, Giovanniho Giacomo Arrigoniho, Giovanniho Paola Cima, Francesca Turiniho, Salamone Rossiho, Biagia Mariniho, Maria Capuani, neboli barokních skladatelů, a dále Františka Bartoše, Heinricha Bibra, Ludwiga van Beethovena, Maura Giulianiho a Hectora Berlioce. Nejdříve ze všeho ale ve společnosti hudby Johanna Sebastiana Bacha. Svitu D-dur se slavným R v pozici druhé věty napsal Bach původně zřejmě pro smyčce a kontinuo, ale v průběhu času se dočkala různých úprav od jednoho z Bachových synů, konkrétně Karla Filipa Emanuela a Bachova studenta Johanna Ludwiga Krebse, takže se rozkošatěla o party trubek, hobojů a tympánů a později ještě různých novodobých aranží. V jedné z nich si ji poslechneme. Je pro trubku a varhany, na trubku hraje Guy Turon, na varhany Olivier Vernet.

Svitu D-dur od Johanna Sebastiana Bacha v seznamu Bachových děl BWV 1068 v úpravě pro trubku a varhany hráli Guy Tovron a Olivier Vernet. V následující skladbě se vydáme s Haroldem do Itálie. Haroldem je míněn hrdina Byronova eposu Childe Haroldova pouť, osamělý poutník, s jehož archetypem se tak často identifikovali umělci a přemýšliví muži a ženy období romantismu. U nás například typicky Karel Hynek Mácha. Berliozův Harold neputuje celou Evropou, tak jako Harold Byronův, nýbrž pouze po Itálii. Je vtělen do violového partu, takže skladba je formálně nikoliv koncert pro violu a orchestr, ale symfonii se sólovou violou. A poslechneme si ji v nastudování Françoise Xaviera Rota s jím založeným orchestrem Les Siècles a Tabeou Zimmermann jako solistkou.

Doznělo dílo, které jeho autor Hector Berlioz opatřil programním titulem Harold v Itálii. Solový part hrála Tabea Zimmermann, orchestr Les Siècles řídil jeho šéfdirigent François Xavier Roth. Adolf von Henselt, celým jménem Georg Martin Adolf von Henselt, byl německý skladatel a klavírní virtuóz. Velice si ho vážil například Ferenc Liszt, který svým studentům doporučoval, aby se pokusili odhalit tajemství Henseltových rukou, a mínil tím Henseltův sametový úhos v legátových pasážích. Bohužel nahrávací technika tenkrát ještě neexistovala, ale máme Henseltův skladatelský odkaz. Z něhož vybírám k poslechu 12 salonních etýd pro klavír opus 5. Většina z nich má programní tituly, první je například Eroika, třetí Hexentanz neboli Tanec čarodějnic, čtvrtá Ave Maria, pátá Ztracený domov, jedenáctá Milostná píseň a tak podobně. Nabízím k poslechu z nahrávky Pierce Lanea.

12 salónních etid pro klavír opus 5 od Adolfa von Henselt hrál Piers Lane. Několika skladbami si teď připomeneme slavnou éru souboru Muzika Antiqua Praha, který založil a vedl Pavel Klikar. Soubor se zaměřoval na hudbu raného baroka, skladby vokální i vokálně instrumentální. Autoři skladeb v našem výběru jsou italské provenience. Vokální solistkou je Anna Hlavenková.

0: Několik skladeb od raně barokních italských skladatelů Giovanniho Picciho, Giovanniho Giacomo Arrigoniho, Giovanniho Paola Cima, Francesca Turiniho, Salamone Rossiho, Biagia Mariniho, Maria Capuani jsme vyslechli v podání členů souboru Muzika Antiqua Praha s uměleckým vedoucím Pavlem Klikarem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Autorem následující skladby je František Bartoš. Jeho duo pro housle a violu si poslechneme ve stvárnění Jaroslava Šonského a Jana Vacka.

podání Jaroslava Šonského a Jana Vacka doznělo duo pro housle a violu od Františka Bartoše. Bitva jako taková není nic, co bych si přála propagovat. Paradoxně ale různé batálie, jak nazývali zejména barokní skladatelé určitý druh svých skladeb, bývají většinou parádní hudbou. Velmi vitální a pozitivní. Hudba zkrátka funguje mimo ty tituly. Heinrich Ignác Franz von Weber nazval batálií tuto svou sonátu pro smyčcový orchestr a basso continuo. Má 7 částí, 4. se jmenuje Mars. Barokní orchestr Evropské unie řídí Monika Hagit.

sonátu pro smyčcový orchestr a basso continuo nazvanou Batalia od Heinricha Ignáce France von Bibra přednesl barokní orchestr Evropské unie pod vedením Moniky Hagit. Hudbě, kterou hraje stanice D-dur, se říká klasická. Osobně s tím mám občas trochu problém, protože za mých mladých let klasická bylo zaměnitelné s klasicistní a vážná se přestalo tomuto druhu hudby říkat až postupně pod vlivem anglického classical. Autor následující skladby je každopádně představitel jak hudby klasické, tak i klasicistní, a to par excellence. Ludwig van Beethoven a jeho 7. symfonie A-dur. Evropský komorní orchestr řídí Nikolaus Harnoncourt.

Symfonii číslo 7 A dur, 92. opus Ludwiga van Beethovena hrál Evropský komorní orchestr pod vedením Nikolause Arnoncourta. Na pomyslné D-durové pódium teď zveme dvě kytarové hvězdy, Juliana Breama a Johna Williamse. V jejich podání si poslechneme koncertní variace pro dvě kytary opus 130 od Maura Giulianiho.

podání Juliana Breama a Johna Williamse dozněly koncertní variace pro dvě kytary opus 130 od Maura Giulianiho. K závěru tohoto D-durového hudebního bloku nás vyprovodí hudba Jeana Philippa Rameaua. Orchestrální svitu z Rameauovy opery Nice nastudoval s orchestrem Le Concert de Nation Jordi Savall.

Orchestrální svitu z opery Jeana Philippa Rameaua Nice hrál Orchestr Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala. Byla to poslední skladba tohoto D-durového hudebního bloku. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská s přáním příjemného poslechu další hudební nabídky stanice D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas D-dur, to je stanice, kterou máte naladěnu, a Vanda Dobrovská od mikrofonu doufá, že ji budete mít naladěnu i nadále, protože jsme tu s dalším D-durovým hudebním blokem, a tedy s další nabídkou klasické hudby. Společně se můžeme těšit na skladby všech epoch od renesance po 20. století v podání interpretů jako Jordi Savall a Montserrat Figueras, Sir Neville Mariner v čele orchestru Akademie svatého Martina v Polích, nebo Česká filharmonie s dirigentem Serge Baudem a samozřejmě mnoho dalších. Zazní díla Tarquinia Merulli, Antonia Diabelliho, Roberta Schumana, Friderika Chopina, Antonína Dvořáka, Maurice Ravela a úplně na začátku, teď hned, Ludwiga van Beethovena. Poslechneme si od něho 10 variací na lidové písně pro flétnu a klavír, opus 107. Hrají Patrick Galois a Maria Prince.

10 variací na lidové písně pro flétnu a klavír, 107. opus Ludwiga van Beethovena hráli Patrick Galois a Maria Prinz. Orchestr Akademie svatého Martina v Polích založil Sir Neville Mariner v roce 1958. Přes 50 let stál v jeho čele, v posledních letech svého života působil jako jeho prezident a stále ho příležitostně dirigoval. Orchestr svého zakladatele přežil, dnes patří k ikonickým položkám na mezinárodní hudební scéně. Poslechneme si jednu ze stovek nahrávek, které Sir Neville Mariner se svým orchestrem pořídil, Jarní symfonii od Roberta Schumanna.

Symfonii číslo 1 B-dur, zvanou Jarní, 38. opus Roberta Schumanna jsme vyslechli v nastudování Sira Nevillea Marinera s orchestrem Akademie svatého Martina v Polích. Společně s legendární Montserrat Figueras se teď ponoříme do renesančních hudebních vod v podání této sopranistky a členů souboru La Capella Real de Catalunya s uměleckým vedoucím Jordim Savalem si poslechneme několik skladeb od různých renesančních autorů, jejichž jména nám hudební historie nezachovala. V legendě El Comte Arnau s Montserrat Figueras spolu účinkuje tenorista Francesco Garrigosa.

0: nahrávky souboru La Capella Real de Catalunya s uměleckým vedoucím Jordim Savalem jsme si poslechli několik skladeb ze španělských, konkrétně katalánských renesančních kancionálů. Pěveckými solisty byly Montserrat Figueras a v jedné skladbě Francesco Garrigosa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Geneze skladby Antonína Dvořáka, publikované pod titulem Drobnosti, krásně vypovídá o tom, proč je hudba tohoto skladatele tak oblíbená. Dvořákův bývalý kolega z Orchestru prozatímního divadla Jan Pelikán soukromně vyučoval hře na housle studenta Josefa Kruize, který bydlel v podnájmu ve stejném domě jako Dvořákovi. Skladatel se k jejich houslovému duu občas přidal s violou a sem tam pro toto příležitostné trio něco zkomponoval. Tak vznikly i Drobnosti, čtyřvětá svita, která se ovšem nevyhnutelně dočkala i úpravy pro komorní orchestr. A v této verzi vám je nabízíme k poslechu. Československý komorní orchestr řídí Otokar Stejskal.

Čtyři drobnosti, skladbu Antonína Dvořáka s opusovým číslem 75A v úpravě pro komorní orchestr jsme vyslechli z nahrávky Československého komorního orchestru ještě z časů, kdy ho vedl jeho zakladatel Otokar Stejskal. Autorem následující skladby je Frédéric Chopin. Jeho koncert pro klavír číslo 1 e-moll Opus 11 nabízíme k poslechu v nastudování Emanuela Krivina s Evropským komorním orchestrem a solistkou Marie Joao Pires.

Dozněl koncert pro klavír číslo 1 e-moll, rané dílo Friderika Chopina s opusovým číslem 11 v podání Evropského komorního orchestru, dirigoval Emmanuel Krivin, solistkou byla Maria João Pires. Jméno Antonia Diabelliho znají z nesčetných instruktivních skladeb nejen klavíristé, ale také kytaristé. Diabelli si kytaru oblíbil pod vlivem Maura Giulianiho, sám se stal pedagogem kytarové hry a napsal i kytarovou školu. Vlastní tvorbou přispěl do kytarové literatury mimo jiné touto sonátou A-dur. Hraje Antony Gliss.

Sonátu pro kytaru A-dur, 29. dílo Antona Diabelliho jsme vyslechli ve stvárnění Anthonyho Glisse. K následující skladbě asi netřeba dodávat nic, kromě interpretů. Takže Bolero od Maurice Ravela hraje Česká filharmonie pod vedením Serge Boda.

To bylo Bolero od Maurice Ravela, hrála Česká filharmonie, dirigoval Serge Baudot. K závěru tohoto D-durového hudebního bloku se necháme vyprovodit rozkošnou skladbičkou La Galina, Slípka od Tarquinia Merulli. Je pro dvoje housle a basso continuo a máme ji ve fonotéce ve stvárnění členů souboru Seicento Stravagante.

Tarquinio Merula, La Galina. Hráli členové souboru Seicento Stravagante. Věřím, že vám tato kratičká skladbička dodala dostatek energie pro vaše další konání a setrváte-li i nadále ve společnosti stanice D-dur, budeme tomu rádi. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonio Vivaldi, čtveroročních dob, zima, třetí věta. Virtuozy di Praga řídí Oldřich Vlček.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta a la Polaka. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Sergej Prokofjev, balet Romeo a Julie a nejslavnější část Montekové a Capuleti. Českou filharmonii řídí Karel Ančel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

0: Dedur vaše tónina.
1: Hudební festival Znojmo, královská hudba pro královské město. 8. až 29. července ve Znojmě a okolí. Uvidíte operu Galantní světy od Jeana Philippa Rameaua v nově opravené jízdárně. Koncert hraný na nástroje ze zeleniny v podání Vegetable Orchestra. Přijede Pavel Šporcl, Saša Rašilov, Martin Myšička, Adam Plachetka a další. Vezmete děti na rodinnou operu Mendel Megaking? Více na www.hudbaznojmo.cz.
2: 16 let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě tříveté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Karl Philipp Emanuel Bach. Sonáta pro flétnu a varhany D-moll. Druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Ludwig van Beethoven, smyčcový kvartet číslo 6 B-dur a jeho první věta hraje Rafael Quartet.

V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lechtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků a tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. John Williams, hudba k filmu E.T. Mimozemšťan, Los Angeles Philharmonic řídí Gustavo Dudamel.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Bedřich Smetana, ária Mumlala z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: François Couperin, 11. část cyklu Le Folie Françoise pro čembalo, hraje Mizzi Merson.

Po velkém úspěchu Mozartovy opery Figarova svatba v Praze si Mozart rád plácl s ředitelem pražského divadla Bondýnem a zavázal se, že za 100 dukátů složí další operu. Ze spolupráce s libretistou Da Pontem vzešla opera oper, jak je potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni označován dodnes. Mozart ho začal komponovat ve Vídni v létě roku 1878. V říjnu odjel do Prahy a během zkoušek dílo dokončil doslova na poslední chvíli a s několikerým odkladem premiéry. Ale byl to po Figarovi další Mozartův pražský triumf. Toto je kancioneta Dona Giovanniho ze druhého dějství, v níž v převleku za sluhu Leporella sloutnou či kytarou v ruce svádí pěknou komornou Dony Elvíry. O, přijď k okénku svému, můj sladký ráji. Baritonista Matthias Gerne zpívá za doprovodu švédského rozhlasového symfonického orchestru a pod taktovkou Manfreda Honecka.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Chopinovské miniatury znějí jakoby nic, ale ve většině případů se jedná o vybroušené a mimořádně náročné kousky. Proto se k ním tak rádi vracejí i největší mistři klavíru. Například nyní je u něj Ivan Klánský a přednese mazurku pro klavír cis-moll Friderika Chopina.

Jedním z nejpopulárnějších operních libret v 18. století je Olympiáde italského básníka Piera Metastázia. Jako první toto vztahové drama, odehrávající se skutečně v Řecku v době konání olympijských her, zhudebnil Antonio Caldara a po něm dalších nejméně 50 skladatelů, včetně našeho Josefa Myslivečka. Hned dva roky po Caldárovi pak i Antonio Vivaldi, jehož verzi si připomeneme teď. Basovou árii Alcandra, důvěrníka Sikionského krále, zaspívá Sergio Foresti, Concerto Italiano vede Rinaldo Alessandrini. Vivaldiho Olympiáda.

Uvertýra znamená česky předehra, ale může to být hned několik druhů skladeb. Může jít o předehru, která uvozuje operu nebo oratorium. Některé předehry ale

0: prostřední rychlá.
1: Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.

Luise Špohra jako houslistu obdivovala celá hudby milovná Evropa. Jako skladatele ho oceňovali i současníci Schumann a Chopin, ale i pozdější romantici Čajkovský a Brahms. Jako kapelník inscenoval třeba Wagnera. Houslisté Špórovi vděčí za nápad se zavedením podbratku, dirigenti zase za nápad zpřesnit dirigentské gesto taktovkou a posluchači mu vděčí za moře krásné hudby. A propo, jeho nejznámější opera Faust, která do klasické hudby poprvé uvedla faustovskou legendu, měla roku 1816 premiéru u nás v Praze. Tato předehra Špórovu operu Faust otevírá a v tuto chvíli ji hraje rozhlasový symfonický orchestr Berlín zařízení Christiana Frelicha.

Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

Je známo, že nadaný a zručný muzikant, ve své době nesmírně populární operní skladatel Gioachino Rossini, tvořil velmi snadno, psal s lehkostí a slavil jeden úspěch za druhým. Přesto se traduje historka, která praví, že jistý impresario se chtěl ujistit, že Rossini napíše objednanou operu a předehru k ní včas. A tak ho prý zamkl, podobně jako to líčí legenda o Mozartově předehře Donu Giovannimu. Rossini prý psal předehru, onen pán házel popsané listy z okna kopistům a ti ji rychle odnášeli a rozepisovali pro jednotlivé nástroje. Ať je to pravda nebo ne, ona předehra patří k Rossiniho nejpopulárnějším. Otevírá operu Straka zlodějka a je charakteristická výrazným partem bubnů. Takto ji hraje National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv B.A.C.H., Bach, neboť Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Riccardo Muti.

Málo kterého milovníka baroka, byť je to ctitel velkého Bacha, nepotěší i hudba jeho současníka Händla, která je všeobecně považována za jasnější a radostnější, Bachova zase za hlubší a sofistikovanější. Netřeba ale jistě srovnávat a zobecňovat, hudba sama promluví dost výstižně. Toto je část líbezné sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur Georga Friedricha Händla, a to v nahrávce členů Akademie svatého Martina.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
0: Škoda, že francouzský skladatel Paul Dacaze byl takovým perfekcionistou, že před smrtí v roce 1935 zničil řadu svých děl, takže dodneška jich máme pouze 35. Jsou to klenoty jako opera Ariana a Mudrovous, balet La Peri nebo symfonie C-dur. K Dacazovým velkým obdivovatelům patřil Claude Debussy. A řady ctitelů má jeho orchestrální fantazie Učeň čaroděj, založená na Goetheho baladě o očarovaném koštěti, jehož zběsilý tanec je v kuse dokonale zachycen. A poté, co byla tato Dacazova hudba použitá ve slavném Disneyho animovaném filmu Fantazie s Mickey Mousem, stal se Dacaze nesmrtelným. Tady je Čarodějův učeň ve skvělé nahrávce berlínských filharmoniků a dirigenta Jamesa Levina.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo frankovlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Teď se přeneseme do Německa první půle 19. století. Dva výteční klarinetisté, otec a syn Bermanovi, se přátelili s rodinou Mendelssohnových. Samozřejmě sdíleli především stejnou vášeň pro hudbu, ale ještě pro něco. Bermanovi dělali vynikající knedlíky, které zejména Felix Mendelssohn miloval. Kolem Vánoc roku 1832 pak došlo k tomu, že si přátelé jaksi vyměnili své umy. Bermanovi připravili Mendelssohnovi skvostný kulinářský zážitek a on pak na oplátku pro otce a syna zkomponoval dva koncertní kusy pro klarinet, basetový roh a klavír. Ten druhý je v tónině D-moll a teď nám ho zahrají Petr Schmindl, Pierre Pichler a Madoka Inouye.

0: Poslouchali jsme koncertní skladbu pro klarinet, basetový roh a klavír Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Nesmírně bohatý je svět církevních kantát Johanna Sebastiana Bacha. Komponoval je v podstatě celý svůj život. Pochopitelně největší soubor těchto děl pro celý církevní rok a všechny velké svátky vznikl v období lipském, tedy od 20. let 18. století. Ale už předtím oddaný boží služebník Bach zhudebňoval texty starších protestantských zpěvů i ty z per současných autorů. My teď nahlédneme do období Výmarského. V roce 1708 se zde 23-letý Bach stal dvorním varhaníkem a komorním hudebníkem vévody z Výmaru. Nás ale zajímá rok 1714. Bach je povýšen na koncertního mistra, narodil se mu syn Karl Philipp Emanuel a komponuje kantátu Tritt auf die Glaubensbahn, krok na cestě víry, připsanou první neděli po Vánocích. Mimochodem je jedinou z Bachových kantát, kde skladatel použil violu d'amore a jednou z mála, v níž se vyskytuje instrumentální fuga. Koncerto z kantáty hraje Academia Byzantina s čembalistou Otáviem Dantonem v čele.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Miloslav Ištvan, třetí věta z klavírního tria, hraje trio Euterpe.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Skříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: pořadech Hudební stavebnice jsme se rozhodli probrat hudbu skutečně z gruntu. Zatím jsme prozkoumali, co to ta hudba vlastně je, a probrali jsme všechny tělesné orgány, které se na jejím vnímání podílejí. Dnes konečně vystoupíme ze svého těla, abychom si prohlédli zdroje, odkud k nám vlastně hudba doléhá.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu

0: أشهد محمدا رسول الله. أشهد محمدا رسول الله.
1: Letos jsem byl na dovolené v Turecku. Kromě toho, že tam bylo 38 ve stínu, 90% vlhkost vzduchu a že mi ukradli kufr, jsem si přivezl ještě další zážitky, byť přiznávám už ne tak intenzivní. Ke krásným zážitkům patřil třeba pravidelný zpěv muezínů, který se ze všech stran ozýval z minaretů mešit. Radoval jsem se, že i v turistikou poznamenaných oblastech platí dodnes zákon, že pětkrát denně vystoupí muž po točitém schodišti na minaret a do kraje vyhlásí, že je třeba se modlit. Brzy mne však vyvedla z omylu prohlídka mešity, při níž nás sám průvodce hrdě upozornil na kvalitní reprodukční zařízení, jehož 150-wattový zesilovač a reproduktory umístěné na minaretu dokáží přenést zpěv nahraný na CDčku kilometry daleko. Ptal jsem se, jestli to není v rozporu s Koránem, a průvodce mne ujistil, že není. Peníze jsou prý v chudé zemi třeba na jiné věci než na mzdu muezínů. Podobný proces, ovšem mnohem masivnější, proběhl vlastně i v evropské muzice. Hudba kdysi zněla jen tehdy, pokud ji někdo v danou chvíli zahrál. Ten volil pro danou chvíli odpovídající repertoár, přizpůsobil tempo a výraz dané situaci. Hrál vždy pro někoho. Skladatel, interpret a posluchač byli velmi často jedna a táž osoba.

Dnes se s hudbou nejčastěji setkáváme prostřednictvím nahrávek. Hudební projev tu prochází dlouhým řetězcem zprostředkovatelů. Skladatel, často i aranžér, nakladatel, interpret, nahrávací technika v rukou hudebního režiséra a také reprodukční technika u nás doma. To vše se na nahrávce zásadně podepíše. Slyšíme dokonalý snímek, třeba klavírní skladby, jsme nadšeni, ale vlastně dost dobře nevíme, komu máme být za ten krásný zážitek vděčni. Vždyť nahrávací technika dokáže pomocí střihu povýšit průměrný interpretační výkon na vynikající. Vylepší i barvu nástroje, zpestří dynamiku, odstraní překlepy. Marketingová strategie nás pozitivně navnadí ještě dříve, než nahrávku slyšíme. Vazba mezi těmi, kdo dělají hudbu a těmi, kdo ji vnímají, je ve 20. století zcela zpřetrhána. Hudba se stala totálně kolektivním produktem. A protože nikdo z řady tvůrců nemůže vědět, v jakých situacích a pro jakého posluchače bude nahrávka znít, stala se jediným použitelným kritériem pro posouzení hodnoty hudebních snímků míra dokonalosti. Ale ruku na srdce, je právě dokonalost to, co od hudby potřebujeme nejvíc?

Strašné, že? Jak někdo mohl něco takového vydat na CD. Ale ve skutečnosti tento snímek má velkou hodnotu. Slyšíme jeden francouzský amatérský soubor, složený z převážné většiny z postižených lidí. Jejich koncert, který je zde zachycen, byl pro všechny přítomné obrovským zážitkem.

CDčko je samozřejmě geniální vynález. Jeho estetika, postavená na dokonalosti, ale způsobila, že do koncertních sálů chodíme spíše ze společenských nebo vizuálních důvodů, než abychom tam poslouchali hudbu. Na co si už vůbec nevzpomeneme, je vzít hudební nástroj a skladbu si zahrát. Kdy si to uměl kdekdo? Sešla se malá společnost, dva si sedli ke klavíru a projeli si Beethovenovu symfonii pěkně z listu ve čtyřruční úpravě. Ti lidé si na Beethovena sáhli a jejich vztah k němu byl doslova intimní. Co na tom, že provedení mělo k dokonalosti hodně daleko. Dnes existuje ve školách snaha přivést děti k muzicírování všeho druhu. Školní třída se proměňuje v dílnu, kde se zpívá, bubnuje, cinká, píská a tančí. Bohužel se často stává, že si učitelé pletou prostředek s cílem. Školní muzicírování je cvičení, které má ukazovat cestu k hudebnímu umění. Dítě totiž může brilantně vyťukávat osmitaktové ostináto na zvonkohru a přesto může zůstat k hudbě celý život naprosto netečné. Od školních cvičení k Bachově fuze vede ještě dlouhá cesta.

Když už CDčko tak změnilo naše hodnotové žebříčky, využívejme alespoň naplno jeho výhod. Tou hlavní výhodou je dokonalá zvuková čistota a přehlednost. Milovníci hudby někdy podceňují význam domácí reprodukční techniky. Říkají, že poslouchají hudbu a ne nějaké hi-fi. Ale dnešní nahrávky jsou pořizovány s tím, že je budeme poslouchat na kvalitním stereofonním zařízení. Do jejich zvukového obrazu se investují miliony dolarů a hodiny práce. Když vzniká studiová nahrávka, spotřebuje nastavení mikrofonů do zvuku a umístění nástrojů v prostoru často víc času než vlastní nahrávání. Je škoda zbavovat se těchto požitků, když jsme si jich část zaplatili v poněkud nehorázné ceně CDčka. Mohli vám radit, investujte do kvalitního přehrávače, zesilovače a hlavně reproduktorových soustav. Nejlepší jsou oddělené přístroje. Pokud vám rodina nebo sousedi nedopřejí požitek z hlasitého poslechu hudby, což je nezbytná podmínka, pořiďte si kvalitní, ale opravdu kvalitní sluchátka. Ty vás dokonale odříznou od okolí a umožní vám maximální soustředění na hudbu. K tomu doporučuji přikoupit minidisk, protože kazeta je pro nahrávky vážné hudby v podstatě nepoužitelná. Suma sumárum budete potřebovat asi 50 tisíc, ale ty zážitky pak budou stát za to, věřte mi. Až před sebou uslyšíte dokonalý stereofonní obraz orchestru a budete mít pocit, že si můžete píchnout prstem do místa, odkud ten či onen nástroj hraje, dáte mi za pravdu.

Abych nekončil tak optimisticky, upozorním ještě na jeden aspekt, který souvisí s dokonalou průzračností zvuku CDčka. Bergovu operu Vojcek jsme mnozí poznávali z nahrávky Karla Böhma. Vznikla v době, kdy existovaly jen dlouhohrající takzvané vinylové desky. Bergova hudba je nesmírně složitá, probíhá v ní současně několik hudebních pásem a nahrávka na klasické desce není tak přehledná, abychom je mohli sledovat všechny najednou. Dirigent a hudební režisér tedy musí rozhodnout, které pásmo zvýraznit a které potlačit. Udělají tedy za posluchače kus práce. Bergův Vojcek na Böhmově snímku působí mnohem přehlednějším a srozumitelnějším dojmem než pozdější digitální nahrávky. Tam slyšíme vše a na jeden pár uší je toho někdy až příliš. Porovnejme tedy stejné místo opery v analogovém a digitálním podání. A zároveň vzdejme hold hudebně dramatickému umění, na jehož hodnotovém žebříčku se s příchodem CDček změnilo jen velmi málo. Opera se prostě musí vidět.

Nostalgii dlouhohrající desky, která dokázala i leco schovat, teď vyměníme za svět dokonalosti, svět čísel, kde mohou působit jen ti nejlepší. Bergova Vojtska řídí Christoph von Dohnány.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Přeji hezký večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice D-dur a programového bloku věnovaného dnes záznamům koncertů, které získává Český rozhlas prostřednictvím Evropské vysílací unie. Dnešní večer bude patřit záznamům koncertů, kterými do Fondu mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia přispěli švýcarský a rakouský rozhlas. V první části večera vyslechneme archivní záznam koncertu z festivalu v Lucernu s hudbou Maurice Ravela, Bély Bartóka, Pierre Boulez a Igora Stravinského. Ve druhé části večera to bude záznam koncertu z Musik für Einu ve Vídni. V jehož programu zazněly dvě duchovní kompozice francouzské skladatelky Lili Boulanger a rozměrná kompozice nazvaná Mořská pana Alexandra von Zemlinského. Symfonický orchestr rakouského rozhlasu řídil Markus Pošner. Čas mezi oběma koncerty a minuty zbývající do půlnoci vyplní komorní hudba Alexandra von Zemlinského. Působivé hudební zážitky a nerušen poslech přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková.

znělka Eurorádia zahájila vysílání archivního zvukového záznamu koncertu Mezinárodního hudebního festivalu v Lucernu, který připomínal loňské sté výročí narození významného francouzského skladatele a dirigenta Pierre'a Boulez'e. Koncert se konal 16. srpna roku 1997 v Emsblicke. V programu zazněla kompozice Maurice Ravela Náhrobek Kuprénův, čtyři orchestrální kusy Béli Bartóka, cyklus Notations, Pierre'a Boulez'e a Svět seniora Igora Stravinského. Hrál Gustav Mahler Jugendorchester, který řídil Pierre Boulez. Program koncertu zahájila hudba francouzského skladatele švýcarsko-španělského původu Maurice Ravela, který byl jednou z předních osobností hudebního impresionismu. Ravela se dotkli roky první světové války. Považoval za svou povinnost nastoupit dobrovolně do armády, kde působil jako řidič. Koncem války byl ale ze zdravotních důvodů propuštěn. Na frontě ztratil řadu přátel, události nemohly zůstat bez vlivu na vnímavého člověka a umělce. Náhrobek Kuprénu vzniká jako podsta příteli, který byl zabit v první světové válce a současně podsta velkému skladateli přelomu 17. a 18. století, který měl pro francouzskou hudební kulturu zásadní význam. Na titulní straně originální partitury je kresba zahalené pohřební urny. Autorem ilustrace byl sám Maurice Ravel. Kompozice vznikla v klavírní verzi roku 1917, je koncipovaná jako svita v novoklasickém duchu. Až o dva roky později skladatel svitu instrumentoval pro soubor švédského baletu v Paříži. Náhrobek Kuprénův Maurice Ravela teď v provedení Gustav Mahler Jugendorchestru řídí Pierre Boulez.

Gustav Mahler Jugendorchester, který řídil Pierre Boulez, hrál na hrobek Kuprénu v kompozici Maurice Ravela. Další část koncertu patřila hudbě maďarského skladatele Bély Bartóka, který se ovšem narodil na území dnešního Rumunska. Významný vliv na vzdělávání budoucího skladatele měla Bratislava, kde studoval do roku 1899 u László Erkéla. V následujícím roce se stal posluchačem oboru klavír a skladba na Královské hudební akademii v Budapešti. Mimořádné poznání a inspiraci přinesl mladému skladateli stipendijní pobyt v Paříži. Bartók se zařadil mezi přední představitele moderní hudby. Jeho skladby se velice brzy objevovaly pravidelně na repertoáru, jejich autor byl zván na prestižní festivaly. Roku 1939 emigroval Bartók do Spojených států, kde strávil zbývajících 6 let života. Čtyři orchestrální skladby opus 12 Bély Bartóka mají svou formou do určité míry charakter svity. Nicméně netypický pro tuto formu je závažný obsah, který vykazuje určité atributy symfonie. Je zajímavé, že podobně se tato forma s analogickým názvem objevuje v téže době i u jiných autorů. Například Schoenberg píše 5 orchestrálních kusů a Webern 6 orchestrálních kusů. Bartókova kompozice vznikla nejprve pro klavír, instrumentaci vypracoval skladatel až před premiérou roku 1921. První provedení cyklu 4 orchestrální skladby se uskutečnilo v únoru roku 1922 v provedení Budapešťské filharmonie, kterou řídil René Dohnányi. Čtyři orchestrální skladby Bély Bartóka teď v provedení Gustav Mahler Jugendorchestru, který řídí Pierre Boulez.

Čtyři orchestrální skladby Bély Bartóka doznělo v provedení orchestru mladých Gustava Mahlera, který řídil Pierre Boulez. Vůdčí postava hudební avantgardy, francouzský skladatel, dirigent, hudební teoretik a spisovatel Pierre Boulez studoval původně matematiku. V kompozici byl žákem Oliviera Messiaena a René Leibovice. Řadu let stál v čele souboru Ensemble Anten Contemporain. Pravidelně přednášel na prázdninových kurzech nové hudby v Darmstadtu a úzce spolupracoval s rozhlasovým studiem v Baden-Badenu, kde založil silnou tradici provozování a nahrávání soudobé hudby. Jako dirigent se představil s předními světovými orchestry. Skvělým způsobem uváděl díla Leoše Janáčka. Jeho kompoziční styl vycházel nejprve z odkazu Claude Debussyho a Oliviera Messiaena. Rozhodující vliv měla i hudba Igora Stravinského a Antona Weberna. Boulez směřoval k novému a logicky opodstatněnému zacházení s intervalovými strukturami a celkově svobodnějšímu nakládání s hudebním materiálem. Nicméně stále se vracel k Debussymu jako největšímu vzoru. Roku 1959 napsal: vždy jsem četl a analyzoval jeho partitury. Spolu s Webernem a Messiaenem je můj největší, můj stálý vzor. Z tvorby Pierre Bouleze teď uslyšíme cyklus Notations. Gustav Mahler Jugendorchester řídí Pierre Boulez.

Kompozice Pierre Bouleze Notations dozněla v provedení Gustav Mahler Jugend Orchestra, zařízení skladatele. Závěrečná část programu koncertu patřila hudbě Igora Stravinského, osobnosti, jejíž tvůrčí odkaz a osobité estetické názory poznamenaly zcela zásadně hudbu celého 20. století a ovlivnili i tvorbu následujících generací.

štěstí. Igor Stravinský se roku 1912 usadil v Paříži. Byla to doba, kdy byla francouzská metropole velice živým a inspirativním prostředím, podnětným pro další umělecký vývoj. Stravinský se v jejím kulturním prostředí rychle adaptoval, rozšiřoval živé styky s umělci jiných oborů a brzy se stal jednou z vůdčích osobností. Tři slavné balety Igora Stravinského vznikly v letech 1910 až 13 pro v Paříži působící proslulý ruský balet. V jejich partiturách se kompoziční styl mladého skladatele vyvíjel od mimořádně barevného zvuku v pohádkovém ptáku Ohnivákovi přes kontrasty naplněn styl v Petruškovi až ke Svěcení jara s výjimečnou a dramatickou hudbou, která se stala symbolem moderního stylu 20. století. Když byl Stravinský dotazován, na co nejvíce vzpomíná v souvislosti se svými roky v Rusku, odpovídal divoké ruské jaro, které zdánlivě začíná během jediné hodiny a je jako by celá země pukala. To je pocit, který je zcela zřejmý z hudby baletu Svěcení jara. Stravinský popisoval svoji původní inspiraci pro balet. Viděl jsem v představě slavnostní pohanský rituál, moudré starce sedící v kruhu a sledující tanec dívky končící vyčerpáním a smrtí. Obětují ji, aby usmířili boha jara. V libretu zpracované pohanské obyčeje a rituální tance nemají ovšem mnoho společného s pohanskou Rusí. Autorům šlo spíše o návrat k archetypům mystického, divokého, primitivního a necivilizovaného, čím se stavili proti naléhavé senzitivnosti impresionismu v umění pozdní měšťanské společnosti. Charakter tématu Stravinskému zcela umožnil využít sílu elementární rytmiky, která dominuje nad melodií, což bylo v dané době totálně revoluční myšlení. Současně s dynamikou, účinnými rytmy, užívá Stravinský elementy ruské lidové hudby a vytváří drobné repetiční fráze sestavené do velkých struktur. To vše spolu vytváří bohatost, kontrasty a nezměrnou působivost této výjimečné partitury. Premiéra baletu se konala 29. května 1913 v Théâtre des Champs-Élysées v Paříži a skončila skandálem. Zatímco jedna část publika byla rozhořčená, druhá vášnivě provolávala nadšení. Nepřátelské reakce elitního pařížského publika se obracely proti dílu, které v hudbě působilo mocnou silou barbarsky dráždivé rytmiky a melodikou, pohybující se ve zcela nezvyklých melodických postupech. Stejně tak šokovala choreografie s divokými a primitivními pohyby tanečníků, zcela negující ideály krásy klasického baletu. Debussy, který byl přítomen u vedení a později hrál úpravu Svěcení pro dva klavíry, řekl Stravinskému, že jeho hudbu nemůže vyhnat z mysli. Pronásleduje je jako zlý přízrak. Rok po skandální premiéře došlo ke koncertnímu provedení Svěcení jara, které potvrdilo hodnoty díla a stalo se skladatelovým triumfem. Stravinský byl nesen na ramenou svých příznivců ulicemi Paříže. Svěcení jara začalo být považováno za mezník a počátek moderní hudby. Svěcení jara, obrazy z pohanské Rusy o dvou částech Igora Stravinského, teď v provedení Gustav Pahler Jugendorchestru, který řídí Pierre Boulez.

Svěcení jara, obrazy z pohanské Rusy Igora Stravinského doznělo v provedení orchestru mladých Gustava Mahlera. Provedení řídil Pierre Boulez. Vysílali jsme archivní zvukový záznam koncertu Mezinárodního hudebního festivalu v Lucernu, který připomínal loňské 100. výročí narození významného francouzského skladatele a dirigenta Pierre Bouleze. Koncert se konal 16. srpna roku 1997 v Musstahlhalle v Emmersbrücke. Tím končí i první část dnešního večera věnovaná nahrávkám členských rozhlasů Evropské vysílací unie. Ve druhé části večera uvedeme záznam koncertu z Vídně s duchovními kompozicemi francouzské skladatelky Lili Boulanger a rozměrným symfonickým opusem nazvaným Mořská pana Alexandra von Zemlinského.

Čas, který nás dělí od začátku vysílání dalšího symfonického koncertu, vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. Klavírní trio D-mol opus 3 Alexandra von Zemlinského hraje Smetanovo trio. Jitka Čechová klavír, Radim Kresta housle a Jan Páleníček violončelo.

V nahrávce Smetanova tria jsme slyšeli klavírní trio D-moll opus 3 Alexandra von Zemlinského. Soubor hrál ve složení Jitka Čechová klavír, Radim Kresta housle a Jan Páleníček violončelo.

varhaň Robert Kováč a Wiener Singer Ein. Francie byla zemí, kde se poměrně brzy začaly ve skladatelské profesi prosazovat ženy. Počátkem 20. století byla jednou z průkopnic emancipace v tomto oboru Lili Boulanger. Pocházela z rodinného zázemí, které ji pro hudební kariéru od dětství formovalo. Otec Ernest Boulanger byl francouzský skladatel a dirigent. Matka Rosalie Miškeckaja, pocházející z ruského šlechtického rodu, byla zpěvačka a starší sestra Nadia Boulanger byla skladatelka, dirigentka a především evropská osobnost hudebního vzdělávání v oblasti kompozice, u které studovali přední francouzští skladatelé 20. století. Lili Boulanger trpěla od mládí vážnými zdravotními problémy, kvůli kterým nemohla plnohodnotně studovat na konzervatoři a tak brala soukromé hodiny kompozice. Většinu svého vzdělání získala od své matky a starší sestry Nadi. Jejich společná výuka měla výsledky. V roce 1913 se Lili Boulanger stala první ženou, která získala Prix de Rome, nejprestižnější francouzské ocenění pro mladé tvůrce. Slibně se rozvíjející talent mladé skladatelky, ale ukončila předčasná smrt v pouhých 24 letech. Lili Boulanger napsala několik partitur duchovní hudby, většinou křesťanské. Výjimkou je kompozice La Vieille Prière Bouddhique, stará buddhistická modlitba, která je zhudebněním staré buddhistické modlitby známé pod názvem Metta Sutta, kterou z jazyka pálí do francouzštiny přeložila Suzanne Carpellet. Skladba vznikala mezi roky 1914 až 17. Lili Boulanger svou skladbu nikdy neslyšela. Její partitura byla vydaná až posmrtně ve 20. letech 20. století. První provedení se konalo v roce 1921 v Pleyelově sále v Paříži. Dílo se setkalo s velice pozitivním hodnocením kritiky. Starou buddhistickou modlitbu Lili Boulanger teď uslyšíme v provedení tenoristy Paula Schweinestra, vídeňského pěveckého spolku a symfonického orchestru rakouského rozhlasu, který řídí Markus Poschner.

To byla skladba Lily Boulanger La Vieille Prière Bouddhique, stará buddhistická modlitba. Zpívali Paul Schweinester, tenor, a Wiener Singverein, hrál symfonický orchestr rakouského rozhlasu, který řídil Markus Pošner. Vroucí katolickou spiritualitu Lily Boulanger do jisté míry nepochybně podnítila její vleklá nemoc a přetucha blízkého konce. Její žalm Du fond de l'abîme z hlubin je dokončený v roce 1917 během zdravotních potíží a odráží její toužebnou naději na konec první světové války i zlepšení její osobní situace. Zvolila text žalmu 130, známého také pod názvem De Profundis, podle prvních dvou latinských slov, a pro svou skladbu vytvořila francouzskou verzi. V římskokatolické tradici je tento žalm spojován s modlitbami za zemřelé. Lily Boulanger věnovala dílo svému otci, který zemřel 18 let dříve. Nicméně patrně v kompozici obsažena i reflexe vlastní blízké smrti, která nastala o rok později. Kompozici Lily Boulanger Du fond de l'abîme zpívají Claudia Manke, mezzosoprán, a Wiener Singverein, hrají Robert Kováč Varhany a symfonický orchestr rakouského rozhlasu, který řídí Markus Pošner.

Dozněla skladba Lili Boulanger, Die von der Labim. Zpívali mezzosopranistka Claudia Manke a Wiener Singverein. Hráli Robert Kováč Varhany a symfonický orchestr rakouského rozhlasu, který řídil Markus Pochner. Alexander von Zemlinsky byl rakouský skladatel, dirigent a pedagog. Byl generačním vrstevníkem například našeho Josefa Suka. Celoživotně byl aktivní jako dirigent, přičemž patrně nejvýznamnější etapou jeho činnosti bylo působení v Praze, kde byl šéfem opery Německého městského divadla. V Praze působil Zemlinsky i jako pedagog, byl prvním rektorem Německé hudební akademie. Ve Vídni se stala Zemlinského žákyní Alma Schindler. Skladatel se dva roky snažil o důvěrný vztah, ale byl odmítnut. Alma se rozhodla provdat za Gustava Mahlera, skladatele a dirigenta, který byl v té době ředitelem vídeňské dvorní opery. Zemlinsky to těžce nesl a upadl do psychického traumatu. Východiskem měla být práce na nové rozměrné kompozici. Tématem byla pohádka Hanse Christiana Andersena Malá mořská víla. Svým příběhem z ní vychází i Dvořákova Rusalka. V Andersenově příběhu se víla zamiluje do prince, kterého zachrání při ztroskotání jeho lodi. Aby mohla vstoupit do světa lidí, vyhledá mořskou čarodějnici, která z ní udělá člověka, ale její přeměna bude podmíněna láskou prince. Pokud se mořské paně nepodaří prince získat, zemře. Poté, co se princ oženil s jinou, sestry mořské pany se jí pokoušejí zachránit. Žádají mořskou čarodějnici o pomoc. Dostávají od čarodějnice nůž, který musí mořská pana prince zabít. Ona se k tomu nedokáže ale přimět. Se zlomeným srdcem se vrhá do moře, místo smrti se promění v dceru vzduchu a dostane další šanci získat zpět svou nesmrtelnou duši. Zemlinsky ale neměl v úmyslu ve své symfonické básni, spíš orchestrální fantazii, sledovat a ilustrovat příběh. Ačkoliv vytvořil podrobný program, alespoň pro první větu, nakonec jej zavrhl a stejně opustil mnoho hudebních nápadů, které by tento podobný program ilustrovaly. Šlo mu jen o vytvoření určitých nálad a představ. Hudba je nesmírně poetická, s průzračnou instrumentací, bohatými harmoniemi a dramatickými vrcholy. Mořská pana byla uvedena v premiéře zařízení skladatele ve Vídni 25. ledna 1905. Přijetí nebylo jednoznačné, publiku zřejmě chyběl očekávaný program díla a zpočátku pozitivní hlasy kritiky následně pohasly. Zemlinsky partituru pro další provozování stáhl a titul se neobjevil ani v soupisu jeho děl předaných roku 1910 jeho nakladateli. Když v roce 1938 uprchl z Evropy, vzal si sebou do New Yorku pouze dvě věty z Mořské pany. Kompletní partitura byla nakonec znovu sestavena v roce 1984. Od té doby si dílo postupně získává zasloužené místo v repertoáru. Mořská pana Alexandra von Zemlinského teď v provedení symfonického orchestru rakouského rozhlasu, který řídí Markus Pochner.

Dozněla kompozice Alexandra von Zemlinského Mořská pana, Diese Jungfrau. Hrál symfonický orchestr Rakouského rozhlasu, řídil Markus Pošner. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal počátkem října minulého roku ve velkém sále Musikvereinu ve Vídni. Hudbě Alexandra von Zemlinského budou na stanici Český rozhlas D-dur patřit minuty zbývající do dnešní půlnoci. Smyčcový kvartet číslo 1 a dur opus 4 hraje Zemlinského kvarteto. František Souček a Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortín violončelo.

V nahrávce Cemlinského kvarteta dozněl smyčcový kvartet číslo 1 A-dur opus 4 Alexandra von Cemlinského. Soubor hrál ve složení František Souček a Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin violončelo. Milí posluchači, to byl závěr středečního večerního programového bloku, ve kterém mají na stanici Český rozhlas D-dur obvykle své místo záznamy symfonických koncertů. Tentokrát jsme vybrali z fondů mezinárodní výměny hudebních programů Evropské vysílací unie záznamy z produkce švýcarského a rakouského rozhlasu. Vysílání připravili zvukový mistr Jiří Flossmann a Regbar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného pozdního času.

Na stanici D-dur, kterou posloucháte, právě začíná pravidelný čas pro operu. Od mikrofonu vás zdraví Svatava Barančicová. Dnes vám nabídneme mimořádně velkou porci hudby, protože půjde o dílo Richarda Wagnera. Poslechneme si jeho komickou operu o třech dějstvích Mistři pěvci norimberští. Trvá bezmála 5 hodin. Vybrali jsme pro vás nahrávku z edice Emmy Classics, která ani po mnoha letech neztratila svou mimořádnou uměleckou hodnotu. V roce 1971 operu nahrál Herbert von Karajan a solisty byli mistři zpěvu jako Theo Adam, René Kolo, Petr Schreier, Helen Donat a další. Wagner byl známý tím, že tvořil opery komplexně. V tomto případě napsal libreto i hudbu. Původně měli být mistři pěvci spojeni s rytířským dramatem Tannhäuser, kde se na hradě Warburg také soutěží ve zpěvu. Nakonec téma zpívajících cechovních mistrů přerostlo v samostatnou velkou operu. Měla premiéru roku 1868 v Mnichově a byla přijata s velkým úspěchem. Je to jediná Wagnerova komická opera. Na rozdíl od ostatních Wagnerových námětů nemá mytologické pozadí, ale vychází z historických faktů. Norimberg bylo město proslulé pěveckým kláním mezi řemeslnickými cechy. A v 16. století zde skutečně žil Hans Sachs, pěvec, skladatel, básník a mistr obuvnický. Napsal kolem 6000 písní a básní, přestože jeho obživou bylo šití a spravování bot. V té době nebylo v Německu zvykem živit se pouze uměním. Ve Wagnerově opeře hraje jednu z hlavních postav.

stav. Ale pusťme se nyní bez dalšího otálení do příběhu. Dlouhá předehra uvádí všechny hlavní motivy, které uslyšíme v prvním jednání. Zaujme především jásavé a triumfální téma mistrů pěvců, které tak trochu připomíná energický nástup borců na olympiádu. Kontrapunkticky propracované pasáže nás upomenou na renesanční dobu, kdy se příběh odehrává. Mimochodem, toto bombastické téma použil v poněkud parodované podobě Mahler ve finále své 7. symfonie. Otevřela se opona, až jsme v chrámu na bohoslužbě. Energické téma z předehry zjíhne a obdivuhodně se přetaví ve zpěv kostelního sboru. V kostele sedí Eva, sličná dcera zlatníka Pognera, se svou chůvou Magdalénou a pohledy koketuje se zamilovaným Valtrem stojícím opodál. Mladý rytíř Walter Stolzing se snaží upoutat její pozornost a po konci bohoslužby ji osloví. Eva pod různými záminkami posílá Magdalénu pryč, tu pro zapomenutou šálu, sponku, modlitební knížku, aby si mohla s Valtrem promluvit o samotě. Pěvecká soutěž má tentokrát vzácnou trofej. Vítěz dostane Evu za ženu. Walter to vidí jako příležitost dívku získat. Od ševce Davida, který je žákem slovutného mistra Hanse Zachse, je poučen o pravidlech zpěvu. Zazní Davidova árie: Nuž dím, ta zkouška mistrovská, to není, věřte, žádná hra. Pravidla jsou však natolik složitá a matoucí, že z toho Valtrovi jde hlava kolem. Rozhodne se spoléhat radši na vlastní cit. V kostele se koná zasedání cechovní rady. Pekař Kotner vyvolává jména a kontroluje účast. Přichází otec Evy, zlatník Pogner, a s ním písař Beckmesser, který má o Evu také zájem. Písař okamžitě spozoruje v neznámém rytíři svého soka. Pogner zaspívá uvítací árii Ten výroční náš den, kde oznámí, že vítězi dá svou dceru za ženu a svůj majetek k tomu. Svobodní muži sázku oceňují a ti ženatí litují, že jsou mimo hru. Pak ale Pogner vyřkne podmínku. Dcera si vezme vítěze jen tehdy, pokud ho opravdu bude chtít. To ovšem staví pravidla soutěže na hlavu a vznikne hádka. Opakovaně se hlasuje a diskutuje a jako všude, kde se schůzuje, i v této opeře dominují muži, mužské hlasy a mužské postavy. Mladý rytíř Walter Stolzing se do soutěže přihlásí jako nováček a dostane možnost zaspívat na zkoušku. Písař Beckmesser má ohodnotit jeho výkon a za každou chybu psát čárku na tabuli. Walter zpívá procítěnou árii Pějte nám, tou výzvou máj lesy zval. Slyšíme, jak lstivý Beckmesser za plentou zuřivě skřípe křídou, až počmárá čárkami celou tabuli. Víc jak 7 chyb přitom znamená konec v soutěži. Někteří Valtra kritizují, že nezaspíval dost ozdob a koloratur podle pravidel, ale Hans Zachs ho chválí, že jeho zpěv je nový a má hlavu i patu. Tady se Wagner zastává hlasem Zachsovým hudebního pokroku, všech hudebních novátorů, jako byl on sám. Mistři pěvci se opět hádají a přou a zvítězit hlasem v té vřavě nad tolika solisty, sborem a orchestrem je z hlediska pěvce opravdové hrdinství. Nakonec Beckmesser praští tabulkou a naštvaně odchází a my si nyní celé první dějství vyslechneme. Hanse Zachse zpívá baritonista Theo Adam, Waltra tenorista René Collot, Evu sopranistka Helena Donat, Magdalénu mezzosopranistka Ruth Hesse, Davida tenorista Petr Schreier, Pognera basista Karl Riederbusch, písaře Beckmessera stvárnil Geraint Evans. Spoluúčinkují sbory Drážďanské opery a Lipského rozhlasu. Štátskapele Dresden řídí Herbert von Karajan.

Slyšeli jsme první jednání opery Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. Děj pokračuje v ulicích Norimberku. Všude panuje veselý zhon a vzrušení. Blíží se svatojánská pouť a učednická mládež se těší na nová dobrodružství a povyražení. Dobírají si tovaryše Davida, tančí kolem něj a posmívají se mu, takže málem nepostřehne, že na něj volá Magdaléna. Přišla se zeptat, jak dopadl mladý rytíř Walter při předzpívání v kostele. Když uslyší, že neuspěl a do pěveckého klání se nebude moci zapojit, běží rychle za Evou. Ta se právě od svého otce Pognera dozvěděla novinku, že si má vzít za muže toho, kdo v soutěži zvítězí. Když jí Magdaléna řekne, že to nemůže být Walter, který propadl, ale nejspíš Beckmesser, je zděšená. Jejich soused Mr. Zachs sedí před svou dílnou a opravuje boty. Navzdory hrubé zástěře a ševcovské práci je to pěvec a básník a zasní se nad krásou vlahého večera. Orchestr maluje snovou atmosféru. Zachs přemýšlí o přírodě, zpěvu ptáků i o tom, jak vroucně zpíval Walter, kterému se všichni vysmáli. A přece se mi líbil, rozhodne se ve svých úvahách nakonec. V monologu Jak vůně tam nemámí, již dýchl mi ten bez vstříc, slyšíme známý leitmotiv v hoboji a pak ve smyčcích. Celá scéna má kouzelnou náladu. Do dílny přichází Eva, aby zjistila více o průběhu odpoledního klání. Snaží se stárnoucímu muži vlichotit, ale Zachs její lichotky odmítá, že je na ně už moc starý. Eva odchází, pak ale zahlédne, že se ulicí blíží Walter. Mladý rytíř se doslova dusí vstekem a nadává na cechovní mistry, jak s ním odpoledne vyběhli. Eva se jej snaží uklidnit a ujišťuje ho o svých citech. Oba se dohodnou, že spolu utečou. Na konci scény slyšíme ponocného, který ohlašuje 10:00 a posílá všechny spát. Hans Zachs slyšel hovor milenců a rozhodne se únosu zabránit. Eva si na cestu oblékne šaty své chůvy a chtějí se s Walterem vytratit. Pod její okno ale míří jakýsi loutnista zahrát dostaveníčko a tak se oba schovají. Ukáže se, že je to písař Beckmesser. Mistr Zachs ale zamilovanému loutnistovi jeho výstup schválně kazí. Začne do serenády tlouci kladivem a hlasitě zpívat. Jeho hlučná píseň o hříšné Evě vyhnané z ráje má být zároveň varováním pro dívku, že o jejím plánu na útěk ví. Z písně se stává trio, jak si do ní skrytí milenci špitají. Beckmesser se vzteká a hádá se se Zachsem. Snaží se ženu v okně, která je ovšem převlečená Magda, za každou cenu zaujmout svým drnkáním. Uslyšíme jeho topornou árii, den vytoužený vstává, jenž dá štěstí mi zvěst. Wagner tu paroduje ve složité lince staré koloratury a vysmívá se tak nejen komickému písaři, ale i nemoderním hudebním manýrám. Zachs je opět přerušuje bušením, kritizuje jeho zpěv, opravuje ho a předvádí správný přednes. Rámus nakonec vzbudí sousedy a v ulici se strhne noční bitka. Celá dlouhá scéna je jedna velká, mistrovsky prokomponovaná hádka. Je zajímavé, že Wagner něco podobného opravdu v Norimberku zažil. Když mu bylo 24 let, navštívil poprvé město a sledoval zde pěvecké vystoupení jakéhosi truhláře. Mezi fanoušky a odpůrci pěvce se tehdy strhla zuřivá rvačka. Tento zážitek v sobě Wagner nosil 30 let, než jej zúročil v komické opeře o mistrech pěvcích. Ve druhém dějství nyní uslyšíme Helenu Donat jako Evu, Ruth Hesse jako Magdu, René Kola jako Waltra, Thea Adama jako Hanse Zachse, Geraince Evanse jako Beckmessera. Sbor Lipského rozhlasu, orchestr a sbor Drážďanské opery řídí Herbert von Karajan.